0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Hele, šílenství je rozkoš. Teda včera tam ještě bylo, no.

jen člověk na svět přijde, už po něčem touží. A už si něco hledá a vlastním touhám slouží. A už se chtivě táže a už ho taky děsí. Jak někdy můžem najít všechno, co hledáme si? Hledáme podstatu a hledáme i zbytečnosti. Hledáme mesiáše, co se našich křížů zhostí. Hledáme život věčný, hledáme smrt bez bolesti. Hledáme bez úspěchu.

pochopí. Tak třeba například ty rádiový vlny, ve vzduchu po nich není ani stopy. A přitom všude kolem je to vlastně plný, a nebo balón, přece když to lítá, člověk by uvnitř čekal nějaký zařízení, řekněme vrtuli, co by tam byla skrytá, jenže v té kouli nic a

tak má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou elegancí vzhůru.

Jo, v restauraci u Vávru, tam se točí Gambrinus. Otevře se v 9 ráno, o půlnoci šluz. Z přeletů všech fernetů jsme dobře v komatu. A servírka Mariša nám sečte útratu. Než spočítám drobné na dýško, dám si ještě jednu kávu, Mariško. Šálek voní podivně, jak uleželá treska. A tak tam se je ta káva od žida či stezka. Neodpoví a dál dává židle nahoru. Stěžka supí jako horká pára z motoru.

zavíráme, no tak. No vidíš, jak ti to pěkně jde. A mašíruj pěkně. No já vím, že ti to moc nejde, ale jdeme, jdeme, jo? No. Takže ahoj zítra. Ráda vás opět uvidím. A zase si můžete dát těch svých pět. Jasně. No moc se necůl.

se třeba zády otočíš. Jsou chvíle, na které nezapomeneš.

já si každou jednu minutu ostře vybavím. Vím dobře, kde tě najít.

Vyšel jsem si na kopec a v dáli hudba zněla. Dováděli stíny na zdi u kostela. Dováděli stíny a děti na rohu. A já jsem v trávě seděl, seděl nohu přes nohu. Peplem dýchla cesta, kde boží muka stála. A zrezivělá vrátka k tomu zaspívala. Zaspívala píseň o starých dobrých časech, že prý se ty časy, že prý se ty časy, že prý se vrátí zase. Zas prý bude hezčí celý ten náš svět a nikdo, že prý nenechá vrátka rezivět. Nikdo, že nic nenechá a všechno bude všech. Doplnila dvojhlas, dvojhlas listí na stromech. Vyšel jsem si na kopec a v dáli hudba zněla.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Pořád ještě čekám, jestli někdo zazvoní. Zatoulanej buldok v ještci na koních. Dráteníci, hlad, syn, co z nebe spad. Snad pořád ještě čekám, jestli někdo zazvoní. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si tlouct. Přízraků jsem včera potkal víc, než byl můj cíl. Potírali chodník, zase vyhrál všeho mír. Sochy v livrejí, slaní mají smích, stih jsem včera potkat víc, než byl můj cíl. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si tlouct.

chlebě nad ní, hosté bezvadní, skřídel mají vějíř, u stolu jsou bezhraní. Navzájem si krákoráme zprávy do uší, kdo se dobře leskne a kdo s kým se vytuší. Déšť noc odbíjí, zlé nám

večeří. Znaj podivný ságy, kterým každý nevěří. A tak máme svátky skoro každý den.

život je jediný rok, je vteřiny v pekelném tempu nám letí. Dědeček, babička, starý i stařička před chvilikou byli děti. Mládě centácka má zdobět, packama může být zábavné po to. Než hruze zjistíme, co pak to nevíme, že to byl cejda.

Hodil jsem flintu do žita, když neprala smě vážně, a flinta v žitě ukryta, teď tiše čeká na žně. Když stmívá se, tak tu se dá slyšet, jak žito šušká, že na hlaveň jí usedá svatojánská muška. Ta flinta v žitě rezaví, po nebi letí mráček, mám pocit jménem dezaví, jo na drze chybí háček, ten mráček se ti podobá, čím díl se na něj dívám. A než jej vítr ozobá, tak potichu ti zpívám, hodil jsem flintu do žita, když neprala smě vážně, a flinta v žitě ukryta, když čeká na žitě, když smívá. A když už jsem se tak rozjel, tak ještě jedna sloka teda s tou písní, zdánlivě, vlastně vůbec ta nesouvisí. Žito není zase té, neboť přišel nálet, je mi líto prasete, nemá se v čem válet.

0: krátce po 16:15.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

tak to mám smělý. Posílil Vilda na výhru šance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance.

kostelíček. Cesta k němu není složitá. Na zahradě tolik svíček, kdo je spočítá.

až tam dojdu se svým klukem, už po stolíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Pařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací a cesta bývá.

Někteří z nás přeskočili, někteří ti projdeme. Než postaví všechny vázy, to je vždycky dávno poledne. Vítr kytky schodí,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

ty černý žale, neustále kroužící. Z vrstev do vrstev, z nervů do nervů. Až někde v jámě končící. Rozhlodán od červů, v těl jasné krvi kouřící, pod lebkou hnízdící.

0: v rákosí blíž kraj.
1: Sluka.
0: A kachna vodní s peřím zelena.
1: Kachna.
0: Jak duhovými barvami, když
1: nechceš chlebíče,
0: se nese v dálce prachem slunce žhavý.
1: Už to prostě nechci nikdy podstupovat.

0: stačí.
1: Seberte mu brejle!
0: Ale on to umí z paměti, vyveďte ho!
2: Poutník jsem vyštvaný morovým puchem králov.
0: Vypadni!
3: Surové křiky!
0: Dveře jsou tam.
2: Odchází smrtelně raně. V horismu, v makrokosmické hory.
0: Tak dobrou makrokosmickou noc.

byl bych z té bitvy rád zběh. A ty si zkousala nechty a každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlech.

jde. A to, jak si koušeš necht. A lano, co nás drží spolu, zdá se nebezpečně napjaté. Srdce už mám samý steh. A ty si dál koušeš necht. A z pršky modrých jiskřiček, co srší ze tvých zorniček, dál čeří moje vody stojaté. Jsi pod proudem, jsi nabitá, a já jen čekám, kdy povolí hráze. Nerisknu si

vždyť láska je pytel ble. Tak proč si dál koušeš nechty? Něco se trhá ve švech.

jednu tě nepustím, nenajdeš uličku. Na ní tě uválím malinkou kuličku. Budu tě kutálet a pak se strefím. Svrknu tě do důlku. Ten důlek jsem já. Pod střeší nad matkem usedly myšlenky, klouzaly po ledě, asi byl moc tenký. Někdo se převalí, tlačí ho můra, a pak se probudí. Ta můra jsem já.

Dívky chodí v šatech z krep dešínu a já se z těch dívek divne pominu. Oči navrch hlavy, já nechci do Opavy. Co má být ukryto, ať je kruci skryto, kdo pak má vydržet tohleto neurčito, tyhle ty siluety 19letý. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči si chlapče, nandej zatracený.

Trpí moje ego, krucinál Himmel Hergot. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči si, chlapče, na...

nedá mi pokoje, furt do mě ryje, kreslí černou tuší, co jenom matně tuším. A já, abych řekl pravdu, toho tuším hodně, fantazie kreslí věrohodně, troufne si na cokoliv, má totiž na to školy. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči si.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Je třeba chodit bos, i když máš nohy ploský. Někdy si natlučeš nos, přesto je krásný jít bosky. Je třeba chodit ven, brouzdat se v zelený trávě, vždyť přece každej tvůj den může být.

a nic. Stačí dát správnej směr kulce a proto zouvám se z bot. Chladím se jinovatkou, nula je můj rosnej bod.

ten vlk. Potom sa ich oči stretli, chlap už nevydýchol. Přišel jsem si jenom střelit medvěda, možná vzala za svý nějaká etika, ale nikdy by...

Bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez l

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

zbytky od večeře. Po dlouhém čekání ztratila se země, zamrzly kruhy v zrcadle na jezeře, s hlavou až u hladiny, s udidly mezi zuby.

schovývavý úsměv. Jestli se nechci ještě trochu projít, jestli má raději zůstat u mě, přece snad víš.

měsíc máš na stříbrné lžíci a cizí prsten v rukavici. Konečně něco, co ti patří, nadechni se a třikrát zapři. Hladový nasytí se a vyhladový sytý, co který chytí, co který z nich se doví, který z nich odpoví a který neodpoví.

chci ještě trochu projít, jestli má raději zůstat u mě, přece snad ví.

Starý časy, kdy korzet natrhla si i žena hrdé rasy, sotva se na ní kej, i urozené dámy na srdci měli šrámy, šeptali mi mon ami a otvírali sejf. Poničil jsem stovky,

pali mi cigarety, zvali mě na výlety, kam chodil Renoir, dokonce sufražetky. Mívali se mnou pletky, dali mi na žiletky a flašku šanoáru. Kdybych býval pro milenku každou,

Teď bydlím na Pavlači a vzpomínky mi stačí, ač připadá mi k pláči, že čas je násobí. Bolí mě dvanácterník, mý zprávy pro večerník, ťukaný na mezerník, jsou hlasem záhrobím.

Církevní tatíci čertu se prodali, za úpis mlčení pohodlí dostali, do kleští chytili učení Kristovo, dali si odpustky za prolhané slovo. Haleluja! Církevní tatíci strachy se pomátli, do kruhu sofismat věřící zapletli, v bludišti prospěchu cestu si hledají, ve stínu kostela se spásou kšeftují. Haleluja! Církevní tatíci láskou vyhrožují, kdo s čertem nepůjde, tomu ji nedají. Milost rozmělnili biskupským halířem, svědomím čarují nad plným.

Světa volají, lidičky nevěřte, nebo vám nabijí. A kdyby někdo z vás přece jen uvěřil, pan biskup statíky hned by ho zatratil. Haleluja, církevní tatíci v naději vzdychají, věří, že v pokoji stáří se dožijí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

tou polednicí, vždyť víš, že má kočičí oči. Má z tebe strach, navíc koledníci svou řechtačkou zbláznění točí. Utichne jak po ní slehne se zem, už zas budeš obědvat slzy. Stačí se obléct a vrátit se sem, s klekánicí setkáš se brzy.

místech, jež budí se ve vzpomínkách, pár dní už se odívá jíva. Varuje tiše, že město má práh, kde vítr se v kopřivách dívá. Lečel se promění v dojemný kýč, když plující tmou svítí břízy. Bledule ženou tvé démony pryč, zpět v obrazech na stěnách mizí.

niké spousta chat, když někdo stavěl, pomáhal každý chlad, a ženský vařili a valili prsty, to když se někdo do ruky sek,

Už nevím, co je vpravo a co vlevo, kde má ta věc svou hlavu. A kde střevo, už se mi třesou ruce, potím se čůrkem, tohle je ještě horší.

Ke komu se mám přidat, když vyjdu z domu, vždyť já bych rád zaplatil. Jen vědět komu, komu se podřizovat a komu velet, kdo asi půjde k moci.

Láska mu téct. S každým útěkem se jenom přiblížíš a se hůzou ucítíš, jak ti chybí, jak ti strašně chybí. I když

jak klečí ti u nohou. Nosíš zprávy zašlý slávy, jako vlasy v rukou jemneš. Pano si, a co si víc, co dohlíde si na každou léž. A zlí, ti si sami pomohou. Velké vozy písku zavážejí strach. Lidé

záře má každý svatozář. Jsou světy, kde květy nalepí se na každou zeď. A trní si vrní spím a pořád bude to, co i teď.

kdo je vodí po pěšinách. Tichý kroky, týdny, roky, za úplňku vodíš světlo po nížinách. A lidé, teď je všechno proměnou. Velké vozy písku zavážejí strach.

Strašný svatozář. Hej, titan, jsi titán, nebo pobloudilej.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

První průvodce, co se mnou chodil stezkou Mohikánů, po tajů plných ostrovech, kde 15letých je říše kapitánů. Vy jste znal plachty škuneru, co brázdí moře, dokud vítr vane. I sníh a led a bobří hrát, kde plání sviští traperovi saně. Mokasínů stopy v písku nad jezerem, které od vás známe. Ty obrázky já dodnes vidím, díky za sny, mistře Buriané. Jak dým se táhne z táborů, kde písek zlátne a roh heren kypí, opuštěnou prérií, kde zbyly kostry indiánských týpí. Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesům padá. I hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estakáda. Ty obrázky mi dodnes září, jako kdyby měli zlatý rám. Na stezky snů a rudých tváří já se zase nocí vydávám. Stín eskimáckých kajaků, když navrací se z lovu k svému iglu. I džunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tygrů. Vy jste měl klíčky klukovství, co otví.

My stárnem, však sny nestárnou, tak díky za ně, mistře Buriane. A tak si myslím, že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů. Co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky, spod pestrých čelenek pošití.

0: Tak díky, mistře Buriáne, díky za ten svět.
1: Na Rádiu Folk posloucháte Hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Už za tři čtvrtě století, lásko, budem slavit stovku. Otevřeme víno, sedneme si na pohovku. Na staričkým gramofonu pustíme si Floydy.

opatrně lehce, jak mu záleželo na větvích a botách. Opatrně lehce se zastavil a mlčil.

opatrně tiše se skryla v jeho stínu. Na důkaz, že nikomu nedává vinu, ukázal láhev deště. Myčky ho pohladila rukou a jen strom zaslechl, jak zašeptal.

0: Rakev je malý byt, není v ní prostor žádný. Sedíš tu se mnou, svými verši dojatá.
1: Když tě chci políbit, jsi strnulý, jsi chladný.

0: kousek na světlo do spáru poezie. Tvou hlavu držím ve svých dlaních jako král.
1: Už se mi popletlo, kdo zemřel a kdo žije.

hlavy, ještě to nevíš. Ještě jsem neřekl, že běhám za 12 vteřin stovku. Ještě jsem neřekl, že stavím ze syrek Eiffelovku. Ještě jsem neřekl, že umím být i jiný než nervózní. Ještě jsem neřekl spoustu věcí, co už nikdy nezazní. Ještě jsem nevyčíslil všechny svoje klady a teď už nemám kdy.

se ti to líbí. No vážně, tak se ti to líbí. Ještě jsem neřekl, že spočítám obsah kruhu z hlavy. Ještě jsem neřekl,

Jak už teda můžeš říci pro mě ne? Dej mi seznam důvodů, proč nechceš mě mít ráda a já pod popodu napíš.

když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou, z očí sny a z tváře závoj šedivý. Řekl mi pohled pouhý z okna ven, že nedělní jeden, ale lenivý. Já cítil dál, že v ústech mám chuť cigaret a písní prošlé noci. Tak jsem vyšel ven a díval se,

než tyhle chvíle nedělní. Kéž mi zvony hraní písní na prášek srdce

A kolem holé nebetyčné stráně své štíty bílé halí v oblacích. A v chatě jež až k oknu v sněhu skrytá, muž v trestaneckém šatě sedí sám. Již léta stráda bez naději jím zmítá, teď stesk svůj hvězdám žaluje a tmám. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý čelo jako sníh. Záhadne ty teskné oči tvoje,

když na rtech jeho ústa tvá se chvěla a šíji tvou on líbal bělostnou. Já v šílenství svých smyslů zbaven zcela jsem v srdce jeho díku vnořil svou. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý

Co noclíš hlas nešťastného, prokletí mé slyš. Černé země, než mě skrietíš. Nezvím, Soňo, nikdy sily šťastnou, neb bolest zda též poznalas a žal. Jen vlci táhnou kol, když světla zhasnou, a kozák zbloudí v sen hned prchá vdál. Nechť obraz můj již zmizel z duše tobě, a štěstí nového ti vzešel květ. Já ve tvých snech se zjevím,

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Do půlnoci už moc nechybí, úplně prázdný ulice, pár lamp v tom městě bez lidí.

ještě cítím tvůj parfém, ještě cítím tvý dotyky. Měsíc je do ruda zbarven, v té noci s nádechem tragiky. Když něco začíná, tak jiný končí, snad je to dobře.

fouká, jdu s hlavou dolů a vítr rozvírá mi plášť. Nevím, jsme ještě spolu, nebo už každý z nás zvlášť. Když něco začíná, tak jiný končí. A je to dobře, už vím, teď nocí jdem dva. Já a můj stín. Já a můj stín. Já a můj splín.

0: someone to hear your prayers, someone who's there.
1: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
0: Reach out and touch me.
2: Vzduch voněl senem, létem a sexem.

už jsme opět na trávě, neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě a dosáhnout jsme chtěli hvězd. Letěli jsme spolu ku štěstí, už vypršelo, už je po dešti. Složitě, žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě pout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabej tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, a puch, co se mu patřila, mě mlčky říká tak. Složitě žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě, složitě.

Vidíš, holka, není to tak složitý. Dospěly jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupá, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Slováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě. Složitě. Žijem, žijem, složitě.

Špěl za skůř a prsty mě zábly přes palečnice. Na jazyku souš mě trápila žízní až do vesnice. Na bundě flaky starý několik let

do hospody, mě vyhostil mráz, to přituhlo víc. A v dálce body přejezd ta trať, kam si do Rapotic.

zprávy prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Příště si udělám uzel na kapesníku, zabráním tak úniku informací z hlavy. Příště si udělám uzel na své paměti, zůstanou tak v zajetí aktuální zprávy. Zda jsem řádně očkován proti tetanu, to si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám.

zprávy, prostřednictvím uzlíku budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já

Prošel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. Měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, ano, to je darmoděj.

kde okna byly čistý, kde na ně nalepily listy. Zbůh darma na svátek, já namaloval dům, kde lidský úsměv platí, ne, že se hnedka ztratí a nejde naplánovat na pátek. Já namaloval dům bez zbytečných hesel, frází, kde se lidi rádi schází a kde smí co chtí říct. Já namaloval dům, co má jen 7 pater, kde je nájem zapakatel a kde nechtěj pořád víc. Obraz jsem postavil na rohu ulice, kde si ho může koupit každý za babku. A pak jsem čekal týdny, čekal měsíce, kdo koupí obraz domu bez zmatků. A lidi řekli, obraz? Fantazie? To jsme se sekli, kdo pak tak dneska žije a kýčem nazvali ten můj dům. Ten obraz, kde je dům, kde si lidi věří a mají čistý prahy v dveřích, kde zřídka slýchají pláč, tak jsem ten obraz schoval a zamknul na 3 zámky, z mých očí zbyly slánky, celý večer v tenhle den.

Jsem slon a ty jsi porcelán a život se mnou je pech. Co můžu vždycky podělám a hledám tě v těch střepech a nosím si tě po kapsách, bejt nezval, dodám ještě, jako by mi o kapsách zalímec prsty deště. S požehnáním božím dnes v noci kousek po kousku z těch střípků si tě složím a abys mohla do světa je třeba vdechnout duši, leč dech tě zase rozmetá a vzkříšení se ruší. Leč dech tě zase

0: Vící dlaně a až mi jednou vyměří u brány základ daně, tak odevzdám jim hromádku tvých střípků ze své pěsti a v nebi řeknou v pořádku, vy máte z pekla štěstí.
1: Bylo nebylo, jak se tak říká, na horách, pa i v dolinách. Prej zasněžilo i na Sahaře, psalo se o tom v novinách. Všechno je možný i v dolní Lhotě, plánky v Plotě mohly by mluvit. Nechci se chlubit, ale já mám jasno. Andělé někde kynou,

na horách, ba i v dolinách. Pršely ryby na plný pecky, psalo se o tom v novinách. Všechno je možný i v dolní Lhotě, plaňky v plotě mohly by mluvit. Nechci se chlubit, ale já mám jasno. Andělé někde kynou nad Krabí mlhovinou, možná jsou v sedmém nebi, tam já nechci. Mně stačí tvoje karma, chtěl bych mít pobyt zdarma, vedle tebe žádnej třetí a pak děti.

pochopím, proč se dějí změny, až jednou opustí své místo žába na prameni. Pak možná pochopím, že láska vlastně vůbec není, jen Bůh ví, proč tam sedíš.

pak možná pochopím, až z té velké výšky, kam jste se podili, mý hrdinové z dětské knížky.

teď, když vyhas, magnet cítím, vracím se k němu.

Přijme čas, elektry, pohonej hmot. Ty hmoty nejsou mu hod, kde kolem má můj vrzavej král. Odbavy z pošty ho má. Šetříme čas, elektry, pohonej hmot.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me. Ta bomba. Ta bomba. Ta bomba. Ta bomba.
2: To není na bázeň.
1: Bomba.
2: To dělá se mi slabo.
1: Bomba.
2: To srdce se mi propadá, to v hlavě koně hrabou, to není na bázeň, to dělá se mi slabo.

Zase v tom lítám, prázdný sny mám a trochu toužím, trochu toužím.

hromady bláznivých vlastních přání. Berou mi sílu, když se ohlížím.

Čeho se bojíš, je někdy jen v hlavě. Nakresli vězení a na zeď napiš útěky v plánu. Jenže běžíš přes mohyly v trávě. Nic v tobě nezmění ten strach z křížků na pianu.

Čeho se bojíš, že svět je větší než dráha sáněk pana Lady? Chyba lávky, hledáš země bez nebezpečí. Když udýchaně strkáš svoji hlavu do ohlávky, čeho se bojíš? Čeho se bojíš?

Čeho se bojíš? Velké vážné smrti, z titulní stránky nebo té malé všední každodenní, že smyčky silnic zrovna tebe neuškrtí.

že jsem tady žil. Stojím v kůli řeky, přes niž jsem se přebrodil. A čela všech svých blízkých k smrti zulíbal bych rád.

věčným chladem ker. Vždy v setrvalém pohybu a přesto v nemoci sehnout. Vždy na křílech vánku.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

půjč, od řeky te chlad. Zaplať za oba stejně dlužíš i víc, než můžeš splatit.

Nad obzorvy fukuje houf komínu, svíš manty dopadají na tuje, průvod a muzikanty zpívají a vytrubují, jak se dnes pěkně žije, soudruzi agitují, jaké psát poezie. Takové bylo dětství, je v tahu chvála Bohu, a já mám vlastně štěstí, že co chci dělat mohu. Kolik jich asi bylo minulých generací, těch, co je zahubili v nanucených pracích. Ještě se jenom míří, ještě to nespustili, jen pavouci a štíři myšlenky ozdobili. Porád je v zádech cítím, že už se zase derou, než vystartují svitím strašidelně měsíc. Nenažraní a líní od věcí papaláši, co lež mezi vás vklíní Kainové a Jidáši. Co se mi cestou střetnul a už jsou tady zase podrazy, keci střetnul, co papaláš, to prase.

0: zarobili na nucených pracích. No a tak tajně doufám, že se už nezúčastním, a když si nikdy zoufám, no tak se prostě zmastím. Lepší nezastihnout tu smutnou periodu, raději se smrtí vyhnout, nežli zas do průvodu.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

mince mi se plní klobouk, pokyvují sousedé, takhle kvičet, chrochtat, mlaskat, to žádnej z nás nesvede, dav ten jása, to jsou triky, hurá, sláva, to je on, hodí se do politiky, to bude náš šampion. Ale pozor, to je zrada.

0: této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Od rána nemůžu se dočkat, až se naše siluety spojí. Dneska nečeká tě káva, ani každodenní rituál. Do klína skočila mi kočka, je neklidná a něčeho se bojí. Dám si posledního páva a myšlenky přepnu na manuál. Před chvílí někdo pustil vítr, od západu nasouvají se mraky. Už aby zbyla zpátky, než se stane nějaký neštěstí. Už letí první hektolitr, kliky hají se první kliky.

Konečně si tady na boso a rozevlátá testa. Venku už se čerti žení a tma je, že by tchýni nevyhnal. Naštěstí si víme rady, kniha Mojžíšova kapitola 6. Skrze vodu zatracení, zrovna když jsme chtěli do kina. Ve vaně trénujeme Archimédův zákon a kreslíme si loďky. Schrbeni u mapy si vybíráme kopec za lesem. Balíme pláštěnku, celaskon, hřebíky a kukuřiční vločky. Sušíme křížaly a netušíme, jak to unesem. Prší

kofer. Taky se ukázalo slunce a nad hlavou nám skřivan skřehotá. Místo návratu do ráje mě od těžkýho baťohu vzal houser. Asi čekají mě funkce a zítra ráno zase samota. Asi čekají mě funkce a zítra ráno zase samota.

0: zase vrátil. K slunci nedosáhl, na zádech má křídla, v hlavě přání pádu.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

podzimní dejcem smáčí stále hou, až k ránu stopy uplavou. Lidé jen chvíli pláčí, dále jdou,

0: Pospěš, už ho vedou.
1: Chátra se blahem pomine.
0: Tvé vlasy mají barvu šedou. Přikryje rouškou před synem. I nejlepší chlap hostí hada. S nevinou vždycky chodí hřích. V bankovních domech

naposled hladíš mrtvý tělo, máš prstech jeho podobu, který pak mámě by se chtěl vystrojit.

0: pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: ještě jednu pohádku.
1: Už jsi měla 3 pohádky.
0: Tu o princezně, která háčkovala.
1: To neznám.
0: Tak si ji vymysli.
1: Ale žádný vymyšlení nebude.
0: Mě zebou nožičky.
1: Vem si ponožky.
0: A svědí mě zádička.
1: Poškrábej se. A už dost, zalez do spacáku.
0: A kvákaj tu žáby.

0: 16. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič ten tvrdej.

cítič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, trysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a kus svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při pruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, vládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jiný vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopatce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat kocům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa.

pásek, v ruci toto letí. 52 účtů od 10 k deni, 52 schodů do 4. patra, 52 flašek, jedny stvrdly játra, 52 ženský, co mě kdysi chtělo,

Mě možná nevím, jakdy třeba teď. Snad, aby je když tak zas mohla vzít zpátky. Ještě mě z nich mrazí jako led. Možná, že bych chtěla bejt laskavá a vřelá, nejde přece nakonec jen o slova, ale nikdo jí neřekl,

Asi to omová. A já jí říkal, mrazíš, mrazíš, mrazíš, mrazíš, všechno tím kazíš. Ale ona neposlouchala a mrazila, všechno tím samozřejmě kazila. Mrazíš, mrazíš, mrazíš, mrazíš, mrazíš, mrazíš, všechno tím kazíš.

Zbyl mi po ní v hlavě, zbyl mi po ní v hlavě, zbyl mi po ní v hlavě, jenom pin. Nedá se říct, že by byla svině. Nechci dělat ukvapený závěry, ale s každým jiným hovořila plyně. Mě věnovala jenom úterý. Ale ne každý, jenom některý. A já jí říkal, mrazíš. Všechno tím kazíš. Ale ona neposlouchala a mrazila. Všechno tím samozřejmě kazila. Mrazíš.

já vůli říkal, mrazíš, mrazíš, mrazíš, mrazíš, všechno tím kazíš. Ale ona neposlouchala a mrazila, všechno tím samozřejmě kazila.

stránek mi 1000 nestačí. Slova správný najdu snad, jak nás tenkrát začalo hnát, všechno, co je srdce.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Tak pojďte kluci a holky blíž, ať je nás tu víc. Potasem, kdo bude dál, ten neuslyší nic. Z tý podivný historky o tomce a o jednom pánovi, kdo nebude poslouchat do konce, ten se nic nedoví. Pro bohatouka to je kus zlatem kovanej,

sype si to takhle tonka ulicí a vrazí do chlápka, co má tak trochu pod čepicí a plave jak kocápka. Říká jí, pardon, madame, asi jsem dva strop. Jestli se náhodou neznáme, tak já jsem nějaký bob. Chodili spolu až do rána Lipovou alejí a potom si bod začal stěžovat mě.

Bob ten byl z fleku střízlivej a kouká na nohu. A že to byl chlápek jízlivej, řek, já vám pomohu. Tomka ta

Když viděl pop ten hroznej kraj, vdal ruce nad hlavu a stojí a je z toho celý štajev a doka má zábavu. A potom se najednou začne smát a těše řekne jí, radši se, madame, podívat, kde pak to stojí.

a potom se tiše otočí a klidně odchází. Ruce má v kapsách a píská si a nic mu neschází. Tonkata se za ním požene a leží na zemi a vidí dvě nohy dřevěný v kanále vražený. Tahala nohy ze všech sil z té díry v kanále a přitom se celá spotila a měla na mále. A najednou se vám položí a už nedýchá, jenom ta poslední nedávka zazněla do ticha. Pro Boha, Tonka, to byl kus

první krok nebyl tak jistý. V závějích tančí podzimní listí. Vzduch těžký byl, náš pokoj celý se v plameni koupal. A my jsme chtěli zas na přes rok v záclonách chmelí. Mé milé vrásky, jak jste se měli, vzduch smělý byl, náš pokoj celý.

překročit bděli. Zraněné lásky do kroku zněly, vzduch tichý byl, náš pokoj celý se samotou topil. A my jsme chtěli zastavit čas, nebýt tak smělí, vzpomínky vrátit jsme zapomněli. Vzduch prázdný byl, náš pokoj celý

jeden mladý řidič na svou práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy, připruchy. Dobrý zrak, lekárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, odeď, ostrom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa.

Já miloval jsem život, jako nikdo z vás, jen pro něj jsem byl ochoten si srazit vás. Nezajímali štíty hor a toky řek, přes potoky jsem skákal, když někde nějakej tek, a z muziky jsem šílel, když jsem slyšel.

na rande třeba s mladou Venuší. Dříve jsem v tom uměl lítat od kotníku po uši, dnes ani nevím, jestli po ní jako pytel slaniny, jestli je černá, nebo jestli si s ní čtu noviny, vždyť jediný, co vůbec ještě vnímám.

0: co mám a co si budeš přát, ti dám.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
6: Ticho, nebo dám vyklidit soudní síň. Slovo má obžalovaný.
7: Slavnej soudeči bych mohl asi

když na to soudci nečekají. Přesto pravím, upřímně se kají. Vyukenen už pokazil mě dost. Vyhledám si slušnou společnost.

potěšit děti, jak získat jejich přízeň, čím zahnat nekonečnou.

večer. V stínu starých vrat mlha zvedá hosty z křesel.

z lesa vzešel, staré víno, vlčí hlad.

80 let a za sebou rozvod. Svůj první rozvod. Rozhodl se dělat věci, které v uplynulých 60 letech dělat nemohl.

Tady je zevčíka skočit v parku na fenu. Manželství trvalo 60 let, vše ale jednou pomíjí. Stání trvalo 20 minut, ještě že děti už nežijí. Rozhodl se dělat věci, které v uplynulých 60 letech dělat nemohl.

0: kávy k probuzení destilát.
1: Každé ráno
0: a hned je vzhůru, každé ráno rád.
1: Každé ráno destilát.
0: Rá po ránu do kávy k probuzení destilát.
1: Každé ráno
0: a hned je vzhůru, každé ráno rád. Sklenice slivovice každým dnem otáčí se vzhůru dnem, pak i on je vzhůru.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me. Když vám váš kamarád zdrhne i s prachama, které vám půjčili známí. Poněkud zklesle sedíte v křesle.

proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka.

Kostku guláše mu podstrčí a zaríklují vrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, Jakube.

chlebem. Špejle z vytrnice předělávají na má vátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek, až ty kupy moudrosti světu vyrašila pratka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek, až ty kupy moudrosti světu vyrašila pratka. Tak se nám nesmej, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesmej, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, Jakube.

podzemí s čárou bílou kreslil soumraku mozaiku dalších skříšení. Snad pochopíš,

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Řemeslo zlý a starý mám. Těžko se líbit bude vám. Mě nikdo z lidí nemá rád. Pro úřad můj jsem prosím kat.

Draný šat a drsná tvář. On trochu krat a byl to žhář.

0: naučit. Já denně 100 let zestárnu, když neprodám, tak mám poraď, co počít. A já blbnu už ze všeho a někdy mám chuť z okna vrhnout dolů. Tak neblbněme každý sám, že by se dalo blbnout taky spolu.
1: A chceš pistoli nebo samopal?
2: Pistoli.
1: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já. Tak jdem, jo?
2: A jsi mrtvý.
1: Jak to?
2: Teď jsem tě dostal.
1: No počkej, teď já jsem...
2: Ne, teď jsem tě trefil.
1: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na spadávníku.
2: Ty jsi mrtvý.
1: Ale ty jsi mrtvý.
2: Teď jsem tě trefil do ramene.
1: No ale to už jsi byl dávno mrtvý. Ty už jsi neměl střílet.
2: Ty jsi mrtvý.
1: Ty jsi mrtvý.
2: Ty jsi mrtvý.
1: Ty jsi mrtvý.
2: Ty jsi
1: normálně mrtvý.
2: Jsi mrtvý.
1: Ty jsi mrtvý.
2: Ty jsi mrtvý.
1: Ty jsi mrtvý.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Vím, jak je to těžké napsat píseň do deště, deště písní prostoduchých. Takový deštník do nepohody,

ta jej hoře jsou jak radci uvěznění v noře frází předepsaných. Jako léky proti sobě v té naší rozdělené době hledáme písně ze slov neopsaných. To chceme.

není to těžké, voda bouří a ty chceš ještě troskotat, milovat, žít.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

0: srdce si váží a supluje v jednu a o životě vlastně holby ví.
1: Pořád bych vanil a Bůh ví, co řešil, když padlej seš na hlavu, klidně si

této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století. V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

když stín nadstrží v Utahu skrývá rokly přes polední žár. Je slyšet z dola ozvěnou, jak koulemi, když práskne biliár. A pak ten stále stejný zvuk, když teče voda. A chce se věřit, že se to zas jednou podá.

to, že jsme, jak ty říkáš, sračky na kořalové. Když jsme spolu, lásko moje, to první léto sloužili, v srdcích plno nepokoje a v polích zrálo obilí.

když makáme, tak proč na plný pecky? Asi jak za Marie Pujmanové. Myslíš si proto, že jsme lásko moje sračky jako ořálové?

Чаритан на свет. Jen jako články novinové. Myslíš proto, že jsme lásko moje sračky a pořádové.

si proto, že jsme lásko moje sračky na kořálové. A proč se posmíváme nemocem a smrti? A času, který všechno kolem drtí? Pěstí ručky hodinové. Protože jsme prcko moje sračky.

zemí s čárou bílou kreslil soumraků mozaiku dalších skříšení. Snad pochopíš, proč chci jít zpět,

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor. A jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil.

do bazénu zase vodu nepustili. Když tam skáču, uvědomuju si, že budu mít ruku v půlce přeraženou.

sladce, doťukání paciček na papír úřední. Ventilačka, hloupej komár, barikáda práce a já za ní bojovník úplně poslední. Všichni už se rozupekli a já jsem tady nový a rozhodně neláká mě sektor výrobní. Takové to upocené a zanech ty volej.

trh ukazuje stavy infarktový. Polemika jak by ne, mě to nesedí. Tohle číslo, co tu není, mělo by být, kdo ví. A tady ta ptákovina s jinou sousedí. Předvídám a dosazuju, z čela se mi páří. Detektivka, tale křivka, každý nevinný. Nadčasový podvodník se chlubí svatozáří a umí

zas na živou práci po poradě vykopnou o dvě patra výš. A jak takhle stoupá přehled o tom dole ztrácí, z výšky ovšem větší dárky pochopíš. Toť můj život zasvěcený kolkovýmu štěstí, čáry máry, hloupé sváry, cviky kočičí. Že ti někdo v šeru ulic razítko dá pěstí, alespoň ty horší stránky věcí.

jehně, teto mané mini jehně, stále malé jako nechtík, nikdo ho však nebude chtít. Po infarktu, co měl z růže a po ze sprdele můře, nikdo už si nebude chtít.

0: Jaj.
1: To ne.
2: Z bílých kostek lega chci stavět zase zeď. Dětství je loďka, nepřevrhni ji seď. V pixelových zrnkách stopou magnetické pásky. Malý se vracím časem, jaké i dát za souhlásky.

Našel jsem oázu uprostřed pouště, prameny řek vysoko v horách. Na nebeském klidu já draky si pouštěl, prošel s kytarou od nás až po vách. Cestou jsem se smál, myslel jenom na ní, až ji zas uvidím bosou v tráví. U ohňu jsem hrál, vodu srkal z dlaní, snažil se k ní.

našel jsem přátelé na cestách světem, bráchy, co v muzice zůstali se mnou. Holky, co vášnivě prolétly létem, lásku, co v životě přijde jen jednou.

lesem šel kolem plotu, koukalo z něj pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti

se dově matce, že maslny na zahrádce, řekla, že to ví, že jsou fejkovi, že je má na hlídání.

zvěř nikdy neměla rád.

sousedově matce, ať dá pryč ty chobotnatce.

musel jsem se tomu divit, jak je chce ta ženská živit. Už není mladá, zlomy nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví, ať si uleví, je to dobré noci.

0: rozdává 7 kilo. Navíc jako plus je ten sloní trus, no tak to se nedivím, to se teda nedivím, vůbec už se nedivím.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

Už nezasněží, už nezasněží, špatně se zodrazil, ty chlape nehodná bídna. Nezasněží, už nezasněží, nechal si roztát

bolíš, že k tomu musím být teplá. Už nezasněží, už nezasněží, špatně se zobrazil, ty chlape nehodná bídna, nezasněží.

už nezasněží, doufám, že nezasněží. Svatba by měla být bez sněhu, mrazu či deště. Nezasněží, doufám, že nezasněží. Jenom mi

kdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi

voda pádí kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul.

mrazí mosto, ještě váhám, ještě stojím, i když potkám ten svůj vítr, možná časem neobstojím, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost pletu, snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem pletu, co já vím.

spát a v koutku budu sedět. Chlebem se budu spát a v koutku budu sedět. Chlebem se budu spát a v koutku budu sedět. Chlebem

cesat. Poslouchal peřeje a vážný řetěve. S rybářem ve tmě já neviděl z něj víc.

kde mi bylo líp. Poklidná řeka, daleko, daleko od moře chyb.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Nehoda na R10 na 11. kilometru se srazila tři auta, na místě zasahují hasiči a doprava je svedena do jednoho pruhu. D1 ve směru na Brno stojí už od 35. kilometru. Pozor hlavně na sjezdu na Havlíčku Brod, tam to všem stojí a klouže. Tolik doprava aktuálně, přejeme pohodové kilometry.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

tamhle je Orion. A když se podíváš trochu víc vpravo, uvidíš velký vůz. Když zavřeš oči, uvidíš Tokio a možná taky Hongkong nebo Paříž. Tak to zkus.

tamhle je Orion. A když se podíváš trochu víc zpravo, uvidíš velký vůz. Když zavřeš oči, uvidíš Tokio. A možná taky Hongkong nebo Paříž. Tak to zkus.

čem všem bych měl. A co když zklamu, co když zklamu? A co když zklamu, co když zklamu? Mám Abův syndrom a přesto jsem down.

když zklamu, co když zklamu? A co když zklamu, co když zklamu? A co když zklamu, co když zklamu?

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak se ber síly, tužku a papír. Najdi si víru, svý písmo svatý.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas. A máma věčně ustaraná, šedivá, to z nás. A tóny levných kytar, pár akordů, nic moc. A rozářený dětský oči, jaký tajemství dovede být noc. A mexikánský hranice a indiánská čest.

ne každý vládne nad svým osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý. Jeden je přepečlivě schovává, druhý se chvástá, když nemůže dál, a jeden je prodává, a druhý jako by se styděl nebo bál. Dřív zpěvem hladil prasklý nároží, kresl po nich tvary plný pocitů. Co se vám v paměti hned uloží, bez žádných povelů, bez žádných zákrytů. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, sádra plakala, že se rozdrolí, žil po nocích ze zbytků.

tak ho pozval jeden švágrů generál. Za podpis, že mu všechno dovolí. Má armádu a s ní pořád.

říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný.

osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý.

voda v moři hudby. Radio Folk.

tak. Zatoulaný pes nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolverem, Havran usedá na střechy Petěrburku, čert, aby to zbral. Lásku moji kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju

nad obzorem letí ptáci slepí září červánků. Moje duše široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina, na

šťavnatý bůček. Zkusila ping-pong, forehand a backhand a potom smeč. Zvala jak King Kong, to když jí do lípka chytila křeč. Řekl jsem zkus trekking, prý se tím dobře ztrácí kila. Už prošla Peking a ještě dodnes se nevrátila. Chudák běta.

neber svůj život tak doslova, vždyť známe se jako svý boty. Tvá ruka je notová osnova a prsteny na prstech noty. Dvě blízkavé noty půlové, nejspíš ze zlatýho drátu. Můj dnešní největší úlovek v šéru antikvariátu. Cinkají jako dva zvonečky, takové legrační bim bam. To když tvých prstů konečky

je to 10 let. Dneska přesně na den byl si dobrý kluk a my dva slušnej tandem. Měl si rád kafe, byl si do něj blázen, tak dneska na štaflu vyleju jedno na zem. Někdy je poenta jak černý kafe smutná a mě, kámo, dneska těžko bude chutnat. Je to 10 let, ten chlap měl cizí přízvuk a hustý obočí a šikmo přes něj jizvu. Mně blblo topení.

je to 10 let. A čím dál už to snáším, kára se rozpadá a nafta je zas dražší. Monit si nepřišel, zas jako tenkrát sněží. Ty to máš za sebou a já se snažím přežít. Někdy je poenta jak černý kafe smutná a mě, kámo, dneska těžko bude chutnat. Mohl jsem to být já.

plavčíci modrými slzami značí cestu a ryby zpívají píseň pro nevěstu.